hnetmu síven. Onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, i hned ho vypni, musí ven. Krucifix, krucipísek

0: dobrá glasba, boljša glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.